dobré, kam se mi mám jo, na mě, zaujím, jako má sladěj, mám já, mě nějakou kola